0: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
2: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
1: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
3: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
1: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
4: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
1: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
5: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno to, aby jsme si to zasloužili.
1: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
6: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
1: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LOXP.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat

0: v kostele v Nigerii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
1: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
2: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
3: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
4: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Mírsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
1: Farní den v Mírsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Mírska pro televizi ZAK František Šimánek.
5: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály.

0: a druhováleční letadla.
1: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
2: Těším se, až budou lítat vysoko.
3: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK. Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
4: První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
5: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
6: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
4: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
7: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
4: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
8: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
4: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
9: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
10: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
9: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
11: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
12: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
9: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
13: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
9: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
3: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
14: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
15: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, toho, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží běže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem velice spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je parada.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vévodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete první?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby
18: tady... zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho ty vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: To znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelař.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
12: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
0: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
12: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
0: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
12: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Mm-hmm. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Mm-hmm. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
12: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. Mm. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že, jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
12: barokní,
0: říkám to správně.
12: Barokní, baroko, ano.
0: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
12: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
0: To pro paneláčníka je zima.
12: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
0: Bojíte se tam někdy?
12: Vůbec.
0: Ne.
12: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
0: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
12: Tam se vůbec nic nekoná.
0: Nic.
12: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
0: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
12: možná, můžete. Možná bychom mohli.
0: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
12: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jedinej zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
0: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
12: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek, a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
0: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
12: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
0: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
12: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty. A užije si to prostě tak jako princezna.
0: Poslední otázka, prosím, jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
12: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
12: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
12: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde, nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo. No. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě. Ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rabí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra, Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív, a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává, a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme

0: pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
1: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
2: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Mírsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
3: Farní den v Mírsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Mírska pro televizi ZAK František Šimánek.
4: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí

0: republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
1: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
2: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
3: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
4: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
5: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
6: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
7: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
6: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
8: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
9: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
6: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
10: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. problému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu odborné veřejnosti z řad právě investorů, různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
6: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
5: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny Centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
11: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a Centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
12: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Vrcholem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: my jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazu. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem prostě spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžký.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vyvodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete prvně?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.
15: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
16: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
15: a teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
16: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
17: Přesně tak.
16: A hlavně,
17: je to
16: aby tady...
17: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho ty vnoučata.
15: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
16: Že tohle vypadá tak strašidelně.
17: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
15: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
17: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
15: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: To znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mě jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových míst a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.

0: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako lepšího výsledku.
1: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
0: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
1: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
3: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
2: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
3: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
2: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
3: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
2: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
3: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
1: ano.
3: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
2: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
3: barokní, vrcholné baroko, ano.
2: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
3: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
2: To pro paneláčníka je zima.
3: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
2: Bojíte se tam někdy?
3: Vůbec.
2: Ne.
3: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
2: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
3: Tam se vůbec nic nekoná.
2: Nic.
3: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
2: Pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
3: možná, můžete. Možná bychom mohli.
2: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
3: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba 1 nebo 2 dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
2: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
3: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek, a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
2: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
3: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik

0: akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
0: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty. A užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Rád.
0: Já děkuju za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. Nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rabí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odkryjte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohle to všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a i třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čindě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem, jaký video lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to

0: třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít. Si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
1: Farní den v Mírsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Mírska pro televizi ZAK František Šimánek.
2: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah

0: do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
1: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
2: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
4: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
5: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
4: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
6: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
7: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
4: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
8: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
4: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
3: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po 2leté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
9: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival Fedo a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
10: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je Fedo. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: Jsem spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete prvně?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.
15: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
16: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
15: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
16: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
17: Přesně tak.
16: A hlavně,
17: je to
16: aby
17: zase
16: tady
17: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
15: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
16: Že tohle vypadá tak strašidelně.
17: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
15: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
17: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
15: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice to bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemjdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář. Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
12: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
0: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
12: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
0: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
12: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
12: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
12: baroko, ano.
0: A jak moc jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
12: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá, studená.

0: a voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
1: To pro paneláčníka je zima.
0: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
1: Bojíte se tam někdy?
0: Vůbec.
1: Ne.
0: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho, a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
1: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
0: Tam se vůbec nic nekoná.
1: Nic.
0: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
1: Pravda, nesmí stát cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
0: možná, můžete. Možná bychom mohli.
1: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
0: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba 1 nebo 2 dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
1: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
0: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
0: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky 2 dny po sobě, že jo, budou 2 dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech Foodfestech prodává. No a Foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
0: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volný. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
0: Já děkuju za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit. Nashledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo. No. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný. Jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rabí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohleto mohla být zajímavá přečtu zase, jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek a tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Burácení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
12: Je tady

0: poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
1: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
3: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
4: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
3: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
5: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
6: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
3: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
7: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
3: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
2: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po 2leté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
8: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po 2leté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
9: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, toho, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem velice spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je parada.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vévodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete první?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby
18: zase
17: tady
18: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: To znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemjdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, fontána na repertoáře jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky na

0: Jdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
1: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například opadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových míst a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, říkám to správně.
13: Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo. Takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že by ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: pravda nesmí stát z cesty historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert, no a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit. Nashledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník. Neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. Nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra, Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší body bychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
6: Čindě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: I Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě tzv. Investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé

0: projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
1: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
2: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
1: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
3: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
4: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
1: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
5: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
1: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
6: Ulice zaplnili kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
7: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, toho, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem velice spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je parada.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vyvodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete první?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby
18: zase
17: tady
18: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rádo, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teďko nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových míst a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo? Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem z začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
13: říkám správně. Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho, a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát.
12: To přišlo,
13: už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: Pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. Zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
13: Já děkuji za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Hradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradě, což je Rabí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohle to všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohlo být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to... Doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásnej.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluní.

0: Ptáci často ani nedutali.
1: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
1: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebuhr Galovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
2: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
3: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
4: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
5: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
6: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
7: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
8: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
9: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
7: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
10: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
7: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
11: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
7: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
6: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
12: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
13: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože

0: Odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
1: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
2: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
3: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
1: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
4: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
1: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
5: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
6: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
7: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, toho, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží běže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem velice spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžký.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je parada.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete prvně?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby
18: zase
17: tady
18: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rádo, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemních bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahu, změnily se styly zásahu vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahu na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali, jako by tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, říkám to správně.
13: Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo, a pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo. Takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert, no a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuji za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu, nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem,

0: jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a i třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
3: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdyby jsme dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
2: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
4: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
2: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
5: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali a myslím si, že pro celý plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
2: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
6: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda uděláme všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
2: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
7: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
2: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LOXP.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková Růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi

0: jako super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
1: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
2: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
3: Těším se, až budou lítat vysoko.
4: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK. Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
5: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
6: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadměrná.
7: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
5: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
8: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
5: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
9: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
5: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
4: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
10: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
11: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
10: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
12: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá,

0: a že o něm mohou mluvit ženy.
1: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
2: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
3: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
2: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
4: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
5: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
6: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou, mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci. No a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, já nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete prvně?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, ale bylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby
18: tady... zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání je investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory, my jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolem jdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volný. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice. Protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat. A
12: jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo? Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Mm-hmm. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Mm-hmm. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, řekl
13: správně. Barokní, baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho, a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu, jo.
12: Ajaj.
13: Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: Pravda, nesmí stát cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. Zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volný. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
13: Já děkuju za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohle to všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a jít třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to... Doufám, že teda uděláme všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LogSpeed.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já

0: Prezento Val, jsem Prezento Val o Nigerii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigerii a taky moji rodina, tatínek tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
1: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
2: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
3: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity.
4: To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
3: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
1: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
5: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já

0: první etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
1: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
2: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
3: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
1: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
4: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
1: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
5: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
1: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
6: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznesového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
7: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
6: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
8: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
9: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
6: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.

0: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, zajímavé technologické projekty, které v České republice máme, aby se o nich, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
1: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
2: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny Centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
3: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a Centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
4: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete prvně?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby
18: zase
17: tady
18: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten hnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: To znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdný pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolem jdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemních bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy, a desítka vůbec podporuje psy.

0: věci. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
1: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
2: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
1: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
2: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
3: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
3: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadměrná. míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
3: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelař.
14: Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
14: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
3: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
14: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky, na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
3: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
14: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
3: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
14: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. Mm. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá

0: A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
1: ano.
0: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
1: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
0: barokní
1: správně. Barokní,
0: baroko, ano.
1: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
0: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
1: To pro pana Láčníka je zima.
0: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
1: Bojíte se tam někdy?
0: Vůbec.
1: Ne.
0: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo, a pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát,
1: to přišlo,
0: teda,
1: ano.
0: Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že by ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
1: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
0: Tam se vůbec nic nekoná.
1: Nic.
0: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
1: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
0: možná, můžete. Možná bychom mohli.
1: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
0: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba 1 nebo 2 dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
1: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
0: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
0: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
0: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty. A užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
0: Já děkuju za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde, nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: My jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda uděláme všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LOXP.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky hrál jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme co sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví. Popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a park.

0: Stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
1: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
2: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
1: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
3: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
1: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
4: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
5: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
6: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
5: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
7: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
8: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
5: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
9: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
5: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
4: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátí

0: byl Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
1: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
2: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Vrcholem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: my jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, toho, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem velice spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je parada.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vyvodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili 2. místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili 2. Slováci a 3. Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme 2., ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete prvně?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.
15: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
16: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
15: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
16: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
17: Přesně tak.
16: A hlavně,
17: je to
16: aby
17: zase
16: tady
17: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
15: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
16: Že tohle vypadá tak strašidelně.
17: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako takový trošku něco jiného.
15: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
17: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
15: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice to bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolem jdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky, na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, řekl to správně.
13: Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo, a pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že by ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: pravda nesmí stát z cesty historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžeme. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali, a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi, a to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. A zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou, a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty, a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím, jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli, a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, nashledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. Nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohle to všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a i třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to... Doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
7: Čím dě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid.

0: a lepšího výsledku.
1: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
0: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
1: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
3: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
4: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
3: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
5: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
6: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
3: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
7: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
3: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
2: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
8: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
9: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí ve Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci. No a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: Spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vévodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete první?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.
15: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
16: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
15: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
16: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
17: Přesně tak.
16: A hlavně,
17: je to
16: aby
17: tady... zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
15: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
16: Že tohle vypadá tak strašidelně.
17: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako takový trošku něco jiného.
15: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
17: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
15: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeň najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem přišel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice. Protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat. A
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
13: barokní,
12: správně.
13: Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo, a pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku a už jsem se začal trošku bát. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali, a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezký uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odkryjte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohle to všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zhroucení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čindě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem, jaký video lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely

0: Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
1: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný, propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
2: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
3: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
2: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
4: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
5: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
2: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
6: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
2: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
1: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
7: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
8: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, toho, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vévodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili 2. místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili 2. Slováci a 3. Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme 2., ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete prvně?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.
15: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
16: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
15: a teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
16: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
17: Přesně tak.
16: A hlavně,
17: je to
16: aby
17: zase
16: tady
17: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho ty vnoučata.
15: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
16: Že tohle vypadá tak strašidelně.
17: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
15: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
17: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
15: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben a nebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání je investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdný pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolem jdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně je všechno vyměněno. Obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha. Vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk. A všechno je vlastně teďko nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář. Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
12: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem přišel, zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
0: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
12: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
0: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
12: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Mm-hmm. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Mm-hmm. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
12: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvý. Mm. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
12: barokní,
0: říkám to správně.
12: Barokní, baroko, ano.
0: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
12: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
0: To pro paneláčníka je zima.
12: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
0: Bojíte se tam někdy?
12: Vůbec.
0: Ne.
12: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
0: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
12: Tam se vůbec nic nekoná.
0: Nic.
12: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
0: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
12: možná,
0: můžete.
12: Možná bychom mohli.
0: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
12: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jedinej zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
0: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
12: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek, a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
0: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
12: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
0: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
12: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
0: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
12: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
12: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
12: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
13: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohle to všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: My jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to... Doufám, že teda uděláme všechno pro to, abychom si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: řízení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebuhr Galovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.

0: Bosch Resort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
1: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
0: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
2: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
3: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
0: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
4: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
0: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová. Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny Centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
5: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a Centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
6: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou, mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem velice spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžký.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je parada.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vyvodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete prvně?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby
18: zase
17: tady
18: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rádo, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomujou, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
12: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář. Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
0: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
0: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvý. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
0: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
13: barokní, barokní, baroko, ano.
0: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
0: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
0: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
0: Ne.
13: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
0: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
0: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
0: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
0: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
0: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
0: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a
0: barokní
13: také na prohlídky.
0: Jídlo bude?
13: Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
0: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
0: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník. Neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. Nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra, Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě
12: té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
1: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
13: Já sem chodím rád, protože je to o investicích,

0: vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža. Výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
1: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
2: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
0: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
3: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
0: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
4: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny Centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
5: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a Centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
6: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších

0: rekordů šampionátu, výstup na cvičnou věž.
1: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
0: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
2: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci. No a pak už rozhoduje jenom čas.
3: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
4: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
5: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
6: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžký.
7: I feel very good, very nice.
8: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
0: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
9: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je parada.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
0: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech čtyř disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vyvodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
0: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
0: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
0: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
15: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete první?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, ale bylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: tady
18: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: K Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
15: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teďko nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také Plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým ten konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psy třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
12: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
0: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
12: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a jsme říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
0: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
12: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit.

0: Jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
1: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
0: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
1: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, řekl to správně.
0: Baroko, ano.
1: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
0: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
1: To pro paneláčníka je zima.
0: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
1: Bojíte se tam někdy?
0: Vůbec.
1: Ne.
0: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo. Takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
1: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
0: Tam se vůbec nic nekoná.
1: Nic.
0: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
1: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
0: možná, můžete. Možná bychom mohli.
1: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
0: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba 1 nebo 2 dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bere

0: Jdeme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
1: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
0: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
0: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky 2 dny po sobě, že jo, budou 2 dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert, no a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Na ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
0: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ideál.
0: Já děkuju za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. Nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rabí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odkryjte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohle to všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a i třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý plzeňský kraj tato spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to... Doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: řízení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, dám jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rádl jsem, jaký video lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Burácení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě tzv. Investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutka.

0: úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
1: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
2: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
1: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová. Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po 2leté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
3: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po 2leté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
4: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazov. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: Jsem spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci.

0: asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
1: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
2: I feel very good, very nice.
3: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
4: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
6: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
7: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
4: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech čtyř disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
8: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
4: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
9: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
4: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
10: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
4: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
11: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
12: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
13: Tak kam nás vezmete prvně?
14: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
13: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
14: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
13: Bouřku v horách, bohužel ano, ale bylo to příjemné.
14: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
13: Wow.
12: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
13: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
12: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
13: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
14: Přesně tak.
13: A hlavně,
14: je to
13: tady
14: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
12: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
13: Že tohle vypadá tak strašidelně.
14: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
12: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
14: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
12: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
11: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice to bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemjdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomujou, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mě jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok na, a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeň najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
12: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
0: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
12: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
0: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
12: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Mm-hmm. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Mm-hmm. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
12: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. Mm. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
0: ano.
12: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
12: barokní,
0: říkám to správně.
12: Barokní, baroko, ano.
0: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
12: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Hmm. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
0: To pro ale paneláčníka je zima.
12: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
0: Bojíte se tam někdy?
12: Vůbec.
0: Ne.
12: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo, a pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu, jo.
0: Ajaj.
12: Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
0: Hmm. No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
12: Tam se vůbec nic nekoná.
0: Nic.
12: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavé, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
0: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
12: možná, můžete. Možná bychom mohli.
0: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
12: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
0: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
12: Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
0: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
12: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
0: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
12: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
0: Poslední otázka, prosím, jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
12: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
12: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
12: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
3: Zpívala bych neumím, plakat se mi nechce, šlapit tomu nebudu.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde, nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
4: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezký uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
5: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klostermann, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohle to všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klostermann.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
6: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
7: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
6: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
8: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
6: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
9: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
6: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
10: My jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
6: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
11: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
6: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem, jaký video lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě
12: té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
13: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
14: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
13: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
15: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
16: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité.

0: TV1 připravila Lenka Prokšová.
1: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny Centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
2: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a Centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
3: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě z Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžký.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodní

0: Dnešním dní se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech čtyř disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
1: Česká republika v této disciplíně vždy vodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
0: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
2: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
0: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
3: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
0: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
4: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
5: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
6: Tak kam nás vezmete první?
7: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
6: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
7: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
6: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
7: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
6: Wow.
5: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
6: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
5: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
6: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
7: Přesně tak.
6: A hlavně,
7: je to zase
6: tady
7: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho ty vnoučata.
5: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
6: Že tohle vypadá tak strašidelně.
7: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
5: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
7: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
5: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdný pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teďko nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mě jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
13: říkám správně. Barokní, baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volný. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LOXP.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebuhr Galovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretů

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: my jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě. První disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci. No a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení

0: Náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
1: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
0: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
2: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
3: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
4: Tak kam nás vezmete první?
5: No, záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
4: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
5: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
4: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
5: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
4: Wow.
3: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
4: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
3: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
4: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
5: Přesně tak.
4: A hlavně,
5: je to
4: aby
5: zase
4: tady
5: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho ty vnoučata.
3: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
4: Že tohle vypadá tak strašidelně.
5: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
3: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
5: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
3: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemních bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teďko nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo přilákal na západ Čech 6

0: 120 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
1: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znat.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně, integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možnosti hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krát.
2: Vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa,

0: nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková.
1: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
2: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
3: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
2: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
4: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
5: Já jsem mladá hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
6: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
3: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
2: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
1: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
7: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
8: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
1: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
9: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako lepšího výsledku.
1: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
10: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
1: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
11: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelař.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem přišel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
11: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice. Protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat. A
11: jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
11: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
11: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
11: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
13: říkám to správně. Baroko, ano.
11: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
1: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
1: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
1: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho, a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnu na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
1: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
1: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
1: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná bychom mohli.
1: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba 1 nebo 2 dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
1: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky 2 dny po sobě, že jo, budou 2 dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
11: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
11: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volný. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
11: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
13: Já děkuju za pozvání.
11: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
12: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezký uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně, strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu, nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohleto mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek a tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako

0: a lepšího výsledku.
1: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
2: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
1: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
4: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
5: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
4: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
6: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
7: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
4: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
8: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
4: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
3: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
9: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
10: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

0: Ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na její naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci. No a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě i na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lží.

0: Show. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
1: Tak kam nás vezmete první?
2: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
1: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
2: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
1: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
2: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
1: Wow.
0: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
1: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
0: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
1: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
2: Přesně tak.
1: A hlavně,
2: je to
1: aby
2: zase
1: tady
2: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho ano. Vnoučata.
0: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
1: Že tohle vypadá tak strašidelně.
2: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
0: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
2: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
0: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemjdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář. Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
12: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
0: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
12: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
0: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
12: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Mm-hmm. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Mm-hmm. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
12: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvý. Mm. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že, jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
12: barokní,
0: říkám to správně.
12: Barokní, baroko, ano.
0: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
12: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Hmm. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
0: To pro paneláčníka je zima.
12: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
0: Bojíte se tam někdy?
12: Vůbec.
0: Ne.
12: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
0: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
12: Tam se vůbec nic nekoná.
0: Nic.
12: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
0: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
12: možná,
0: můžete.
12: Možná bychom mohli.
0: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
12: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jedinej zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
0: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
12: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek, a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
0: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
12: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
0: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
12: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
0: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
12: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
12: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
12: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
13: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde, nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rabí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra, Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě
12: té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
1: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
13: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
1: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
14: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
15: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
1: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
16: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
1: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
17: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
18: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Vrcholem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete první?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.
15: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
16: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké.

0: dny, sem vejdete a je vám zima.
1: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
0: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
2: Přesně tak.
0: A hlavně,
2: je to
0: tady...
2: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
1: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
0: Že tohle vypadá tak strašidelně.
2: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
1: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
2: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
1: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání je investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdný pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemních bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mě jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH.

0: Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
1: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
2: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
3: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
4: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
5: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
3: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
6: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako lepšího výsledku.
3: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
3: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
8: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
3: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
8: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili.

0: byli po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, ale to je docela hezký, tam se zajedem podívat. A
1: jo, tak jakože místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
0: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek. Samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
1: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
0: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
1: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, říkám to správně.
0: Baroko, ano.
1: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
0: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
1: To pro paneláčníka je zima.
0: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
1: Bojíte se tam někdy?
0: Vůbec.
1: Ne.
0: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo. Takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
1: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
0: Tam se vůbec nic nekoná.
1: Nic.
0: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
1: pravda nesmí stát cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
0: možná, můžete. Možná bychom mohli.
1: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
0: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
1: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
0: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. A zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
0: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert, no a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
0: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
0: Já děkuji za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohle všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu

0: připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Martinem Vitrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a i třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
3: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
2: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
4: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
2: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
5: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
2: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
6: My jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
2: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
7: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
2: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinové.

0: Jeho létání.
1: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
2: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
3: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
4: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
5: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
6: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
5: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková Růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
7: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
8: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity.
9: To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
8: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
5: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
0: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásnej.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou... lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po 2leté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po 2leté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží běže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
2: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci. No a pak už rozhoduje jenom čas.
3: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
4: No, já jsem naprosto spokojená, já nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
5: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
6: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
7: I feel very good, very nice.
8: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
9: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
15: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete prvně?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: tady
18: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v

0: nechtěla, no ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
1: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
0: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
1: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory, my jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem přišel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo? Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
13: barokní, vrcholně baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: Pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách,

0: kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
1: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
0: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. A návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
0: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky 2 dny po sobě, že jo, budou 2 dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámek Štěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
0: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty. A užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volný. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
0: Já děkuju za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník. Neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LOXP.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zhodnocení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: my jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazu. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy.

0: Druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžký.
1: I feel very good, very nice.
2: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
3: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
4: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
5: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
6: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
3: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
7: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
3: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
8: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
3: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
9: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
3: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
10: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
11: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
12: Tak kam nás vezmete první?
13: No, záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
12: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
13: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
12: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
13: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
12: Wow.
11: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
12: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
11: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
12: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
13: Přesně tak.
12: A hlavně,
13: je to
12: aby
13: zase
12: tady
13: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
11: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
12: Že tohle vypadá tak strašidelně.
13: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
11: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
13: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
11: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační

0: Centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni, to znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemjdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě, ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadměrná.

0: velká.
1: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
2: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
3: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
2: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
4: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
2: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
5: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
6: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
5: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
6: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice. Protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat. A
5: jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
6: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu. Ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
5: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
6: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. Mm. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že, jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
5: ano.
6: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
5: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
6: barokní, vrcholně baroko, ano.
5: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
6: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
5: To pro paneláčníka je zima.
6: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
5: Bojíte se tam někdy?
6: Vůbec.
5: Ne.
6: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. Ale jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
5: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
6: Tam se vůbec nic nekoná.
5: Nic.
6: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
5: Pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
6: možná bychom mohli.
5: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
6: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba 1 nebo 2 dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
5: Když už jsme teda takhle daleko, Máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
6: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. A

0: zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
0: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky 2 dny po sobě, že jo, budou 2 dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
0: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty. A užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volný. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
0: Já děkuju za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.

0: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
1: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
0: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
1: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
2: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
0: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
1: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rabí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
0: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
3: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohleto mohlo být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a jít třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
0: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
5: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
4: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
6: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
4: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
7: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
4: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
8: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
4: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
9: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív, a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává, a to si myslím, že je hlavní.
4: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásnej.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek a tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tady vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásnej.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Vrcholem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci. No a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý.

0: Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech čtyř disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
1: Česká republika v této disciplíně vždy vodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
0: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
2: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
0: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
3: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
0: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
4: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
5: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
6: Tak kam nás vezmete první?
7: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
6: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
7: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
6: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
7: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
6: Wow.
5: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
6: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
5: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
6: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
7: Přesně tak.
6: A hlavně,
7: je to zase
6: tady
7: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho ty vnoučata.
5: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
6: Že tohle vypadá tak strašidelně.
7: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
5: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
7: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
5: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny.

0: Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně je všechno vyměněno. Obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha. Vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk. A všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě, ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to

0: To soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
0: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mě jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
2: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
3: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
4: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
3: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
5: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
6: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
7: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
4: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
3: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
2: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům.
8: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
8: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako lepšího výsledku.
8: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
12: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
8: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelař.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
14: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
2: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
14: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
2: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
14: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek. Samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
2: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
14: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
2: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
14: barokní,
2: správně.
14: Barokní, baroko, ano.
2: A Jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
14: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Hmm. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
2: To pro paneláčníka je zima.
14: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
2: Bojíte se tam někdy?
14: Vůbec.
2: Ne.
14: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo.
2: Ajaj.
14: Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
2: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
14: Tam se vůbec nic nekoná.
2: Nic.
14: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
2: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
14: možná bychom mohli.
2: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
14: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba 1 nebo 2 dní v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
2: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
14: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
2: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
14: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí, V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený. Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
2: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
14: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty. A užije si to prostě tak jako princezna.
2: Poslední otázka, prosím, jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
14: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
2: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Dá.
14: Já děkuju za pozvání.
2: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
14: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
13: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde, nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo. No. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný. Jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rabí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohleto mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív, a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává, a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpeed.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásnej.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tady vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznesového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: Jsem spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodoval

0: trošku smolu na tej štafete aj na tom útoku. Škoda toho, ale sme spokojní.
1: U Levu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
2: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
3: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
4: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
5: Tak kam nás vezmete prvně?
6: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
5: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
6: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
5: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
6: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
5: Wow.
4: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
5: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
4: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
5: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
6: Přesně tak.
5: A hlavně,
6: je to
5: aby
6: zase
5: tady
6: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
4: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
5: Že tohle vypadá tak strašidelně.
6: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
4: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
6: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
4: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben a nebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla

0: specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
1: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
2: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
1: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
1: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
1: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
1: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
1: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
14: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
14: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
14: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
14: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že, jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
14: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
14: říkám to správně. Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
14: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
14: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
14: Vůbec.
12: Ne.
14: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. Ale jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
14: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
14: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
14: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
14: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali, a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi, a to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
14: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
14: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
14: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou, a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty, a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím, jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
14: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volný. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli, a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
14: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
14: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
13: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl v Vltavě, byl zde v Zlatonosné Otavě. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu, nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a jít třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: My jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LOXP.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rádl jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Burácení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě. První disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci. No a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, já nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.

0: nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
1: Paní Tereza Schreibrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
2: Tak kam nás vezmete prvně?
3: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
2: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
3: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
2: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
3: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
2: Wow.
1: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
2: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
1: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
2: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
3: Přesně tak.
2: A hlavně,
3: je to
2: aby
3: zase
2: tady
3: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho ty vnoučata.
1: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
2: Že tohle vypadá tak strašidelně.
3: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako takový trošku něco jiného.
1: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
3: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
1: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rádo, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily

0: dlouhé fronty.
1: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
2: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
3: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
4: Kromě oborových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, oborový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 KK a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
3: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská Měšťanská beseda.
5: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, která přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým ten konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psy třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelař.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo? Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, říkám to správně.
13: Baroko, ano.
0: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost. A zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
0: To pro pana Láčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
0: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
0: Ne.
13: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo, a pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně

0: spíš, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho, a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na tom na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu, jo.
1: Ajaj.
0: Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
1: Hmm. No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
0: Tam se vůbec nic nekoná.
1: Nic.
0: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
1: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
0: možná, můžete. Možná bychom mohli.
1: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
0: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
1: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
0: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
0: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert, no a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
0: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty. A užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím, jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
0: Já děkuju za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: My jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem, jaký video lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek a tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Martin tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další.

0: další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
1: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
2: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
3: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
2: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
4: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
5: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
2: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
6: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
2: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
1: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po 2leté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
7: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po 2leté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
8: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, toho, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je parada.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vévodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou.

0: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
1: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
0: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
1: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
2: Přesně tak.
1: A hlavně,
2: je to
1: tady
2: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
0: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
1: Že tohle vypadá tak strašidelně.
2: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
0: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
2: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
0: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: To znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdný pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století.

0: A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
1: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
2: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemních bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
3: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha. Vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
1: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
2: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská Měšťanská beseda.
4: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
1: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak.
5: Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psy třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako by, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, řekl to správně.
13: Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo, a pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo. Takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. A zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert, no a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit. Nashledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského